0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštívte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Let's go.

0: Utopí.cz.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
5: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na západě Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio FM Plus 720 870 237. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
4: Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren Světovar. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli, který vyšel na zhruba 175 milionů. V pětipodlažním bloku s podzemním parkováním je přes 30 bytů 2KK a 1KK, hlavně pro mladé a rodiny i handicapované. A jak začne nový pracovní týden u nás na západě Čech? Mělo by být převážně polojasno nebo oblačno. Teploty se odpoledne dostanou na 18 až 22 stupňů. Ráno se můžou objevit mlhy, tak opatrně hlavně na cestách.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já si na to prostě nemůžu zvyknout, mi tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohl být zpátky.
2: Je to tak krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio FM+.

0: naším úkolem vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin, 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je ten
0: transformací, je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po sedmý večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko. Možná za to může to brutální
1: stáří,
0: leto, co jsme tady měli. A to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takovej adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až bude u teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim.
0: No jasně, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte. Nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje. Ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: tohle je Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hit Radio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat, tak jsme se ptali vás, co vy a podzim. Pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun, ano, protože dýňová polívka a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. Tak my vám děkujeme za vaše zprávy. Je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity. Co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: Tohle je tak dobrý, že bych to dal klidně ještě jednou. Činasky, Můj svět, Hit Radio, 6 hodin 19 minut, dobré ránko.
1: Jestli máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi, tak já vás uklidním, protože vždycky je tady někdo, kdo utratil skoro 400 tisíc korun za něco, co vlastně vůbec neexistuje. Italský umělec Salvatore Garau prodal neviditelnou sochu, jo? Ona se jmenuje Já jsem. A není na ní vůbec nic, jakože doslova, žádný kámen, žádný kov, žádná socha, prostě to je neviditelný prázdný prostor. A ten kupující za ní dostal certifikát pravosti a instrukce, že si má doma vyhradit prostor 1,5 x 1,5, kde nesmí nic stát, aby se mu tam ta socha vešla.
0: To je prima. To je prima. Je to rozhodně super, ano, super umění do malého bytu, protože ti to nezabere místo, ale víš, že to tam někde je za ty prachy. My tady máme autentickou nahrávku od majitele.
2: Však my si ji najdeme potvůrku. Tu je. Jemináčku. Ta je tlustá. Jako ruka. Však taky něco váží.
0: No jo, přesně.
1: No takže když budete mít doma prázdný byt a někdo vám za to bude nadávat, že tam jako nic nemáte, že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to
0: hele,
1: tam je.
0: Jako. Hele, super kauf, jako stěhováci to milujou, prach se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije. Hotové, vybavené.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
7: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Tak Pěti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
19: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
20: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
19: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
21: Vstupenky na dětiraje.cz.
20: Bude vejdán.
22: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Pozvánka.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu stále pokračuje v Karlových Varech. Pracuje se v ulici IP Pavlova, kde je proto dočasně zúžená vozovka. No a pozor taky na dálnici D5, údržba mostu. Dál pokračuje mezi kilometry 73 a 76 ve směru na Rozvadov.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
3: Hit Radio FM Plus.

0: snídaně šampionů, 7:02. Vám přejeme hezké ráno. Rehab in my head. Za malou chvíli další parádní muzika, nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
0: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin', vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Compañeros Marquez, Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mně se včera rozsvítilo hladový oko, čověče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby ti to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čověče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
2: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádraží díky cenovému stropu.
2: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak to neznáme.
0: Že do tohle jete zelenou, no, to se prodraží, ne, docela. Kolik jste litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
2: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak přijom soustrast, no. Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko.
3: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Máme ji,
5: naši novou akuvrtačku.
4: Jen za 799 korun.
5: S baterií a nabíječkou v ceně.
4: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
5: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Stavebniny Dech přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dech.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.

0: let.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce vás taky dnes ráno můžou zdržet na Tachovsku v Bezdružicích. Opatrně přímo na hlavním tahu, kde je částečná uzavírka. No a pozor taky v Klatovech, kde se pořád ještě pracuje v ulici 5. května. Zůstává neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi Ztraceném, samozřejmě. V Železné Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium, tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu, nějakých 1500 obyvatel, jsem hledal. Nicméně, proč se teda po obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionu. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni, 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Je, tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka Zavířová.
1: Ahoj, Katko.
0: Ahoj, Katko Zavířová. Tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné. Moc hezký koncert.
0: Kdyby jsi měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc. Co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale nevím, no, asi... Prostě ano, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, to, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou. Jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i to show, i jakoby on sám, to, jak když k nám mluvil, nebo i předkokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme, co si pustíme.
2: No, možná na to, co vám hraje, tam v podkresu to slyším.
0: Naše cesty, jo, co naše jsem tady cesty. Pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ránu, taky super, ale já myslím, že...
0: Mi teďka přijde, jako že jsem udělal takový product placement, tak trochu, že jsem to pustil jako nenápadně, jak kdybych ti to vnutil vůbec.
1: Ale tak říkáš i dvě lahve vína, takže
2: i dvě která lahve vína, to bude? Klidně něco takhle na rozjezd. Jo, prostě jako nevyslím ty lahve vína, myslím prostě ten rytmus.
1: Jo. Tak jo, tak to rozjedeme po ránu.
0: Takže lahve nebo cesty?
2: Jo. Tak můžeme ty lahve.
0: Tak jdeme
2: já
0: na lahve.
2: Já jsem hrozně ráda a já tam prostě vždycky vidím ten klip před sebou běžet a je to takové prostě opravdu na roztančení.
0: No tak Káťo, my ti moc děkujeme, zdravíme do Havířova.
2: A děkujeme.
0: Hrajeme dvě lahve vína, myslím si, že to probere nás všechny. Tak krásné tak ráno, zvládni úterý.
2: Ahoj. Taky, ahoj.

0: cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
5: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
9: Infocentrum v Sokolově se stěhuje do nového. Zázemí najde v opraveném domě na Starém náměstí, který město nechalo zrekonstruovat za zhruba 30 milionů. Infocentrum bude sídlit v přízemí. V patrech pak vzniklo několik bytů, do kterých se budou noví nájemníci stěhovat už z kraje příštího roku. No a pojďme taky zjistit, jak dnes bude u nás na západě Čech. Podle předpovědi by mělo být polojasno nebo oblačno. Teď ráno se navíc můžou objevit i mlhy. Odpoledne pak na teploměrech měříme mezi 18 a 22 stupni.
10: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. Teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, hezký ráno.
13: Krásný úterý.
14: Snídaně šampionů.
12: Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin, s vámi krásné ránko. Písničky nachystaný, Pink, So What. A za chvíli to bude o zubech. Počkejte na to, hezké ráno.
11: Hit Radio FM+.

0: So What. 7.07. Na Hitrádiu, hezký ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje desetiletá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to se šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni. Ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zoubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zoubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškup táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rýdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vyklá pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškup jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si to člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje, no. Asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku, no a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem a to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou,
1: no.
0: Jo, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vidět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni, tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi, vrátíme se k tomu, teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio, hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 8:15 minuta k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci. Vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Ale možná vám z toho jde trošku mraz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás. Píše třeba David z Brna. Ránko, týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo. Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Hmm. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zoubková víla nedorazila.
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne. Už viděla nikdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňáky. Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře, trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a po fošnu si vyrazila naprosto všechny mléčné zuby. Do lejs byly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: Já tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chudinka.
0: To je jedno, ale jako geniální, jako zakousnou se do fošny, efektivita práce jak blázen. Prima, tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklej, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač, pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr 719 Hit Radio, dobrý ráno.

0: 7.22 a vy jste naprosto neuvěřitelný lidi. Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho. Hele, Jasmin, neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčný zub, jako jo, no. Jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
1: někoho s mléčným zubem. No vysmál seš mi úplně, no.
0: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby. Není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
1: No, tak to vidíte.
0: Píše i Jana. Ahoj všem k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
1: Jak to děláte? Ale takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože... Co tam mluvíš? Odporný.
0: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se nadechnout. My vás nemít, nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli, taky Robin Schulz, Fastboy a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
2: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
14: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
15: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
19: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
20: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
8: Klimatizace co topí?
20: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
8: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala před Plzní na hlavním tahu v Kotíkově. Máme informaci, že tam jsou v sobě dva osobáky, už by tam měla být i policie, tak si tam dávejte pozor. No a opatrně taky na Tachovsku na průjezdu Tisovou, kde pokračuje dopravní omezení.
22: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
23: Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se zpožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kilogramů. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kilo. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35 a jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se za soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a vykonce zrovna jsem si říkal, že by si koupil nějaký ty audioknížky, takže to se docela hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek tě dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: Jehně?
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají tři lidé dohromady?
2: Tři lidé dohromady šest?
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Pilot.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Moc krát děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně, ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď se momentáme práci. Mám po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo, zase.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: parádní den. Propolis Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Hit Radio 7.41.
1: Za chviličku oslavíme 44 let něčeho, co jsme jako děti strašně chtěli mít a nejlepší je, že dneska to vlastně všichni máme. Jenom jsme si to tehdy představovali trošičku jinak. Tak co to je, to si řekneme za chviličku.
0: Vlastně bychom to dneska nejradši neměli. Tak co to přesně je, přesně řekneme za chvíli a přihodíme i další hity. Na co se můžete těšit? Here I am once again. Kelly Clarkson.
1: Clarkson.
0: Kelly Clarkson, taky Miles Smith a přihodíme i dopravu. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

0: CZ.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šanceliga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás pořád ještě může zdržet na příjezdovce do Plzně směrem od Karlových Varů. Stala se v Chotíkově, kde se srazily dva osobáky. No a pozor si dávejte taky na dálnici D6, kde pokračuje omezení na kilometru 131 v obou směrech.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Miles Smith, Stargazer na Hitrádiu v 7.52. Dobré ráno. Dneska je speciální výročí. 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli to jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelného hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha. Aha. A vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt naspaměť.
0: No já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho vlad, halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete? A oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem to, nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Létající koberec, jo. Arabelin prsten, no, yeah. Plášť neviditelnosti a

0: tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macháše Bestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kdy
0: no, já se tam teďka, děti jsou ještě, no. Za chvilku vystupují, tak co děti, znáte Macháše Bestovou? A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelného sluchátka dneska? Máš nějaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus, trust me. I need your card details, please trust me. Hezký ráno, zítra rádia v 7.54.

0: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
4: I pro mě?
3: Pro každýho.
5: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
3: A do zoo taky.
5: Dinopark. Žijeme dinosaury.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
17: Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren Světovar. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli, který vyšel na zhruba 175 milionů. V pětipodlažním bloku s podzemním parkováním je přes 30 bytů 2KK a 1KK, hlavně pro mladé a rodiny i handicapované. A jak začne nový pracovní týden u nás na západě Čech? Mělo by být převážně polojasno nebo oblačno. Teploty se odpoledne dostanou na 18 až 22 stupňů. Ráno se můžou objevit mlhy, tak opatrně hlavně na cestách.
18: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
19: Dobré ráno, šampione!
20: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
21: jsme tady pro tebe.
20: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
22: Čau, dobrý ráno.
23: Krásný úterní ráno.
24: Snídaně šampionů.
22: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
25: Hit Radio FM+.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak ten v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním. No. Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně, takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám, kde... A tak já jsem jakože zahalená, to není, že tam
0: jakože
1: jsem...
0: bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně, jo. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš... Jasmin, 6C a ty...
1: Ale já nevím, proč nemůžeme někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni
0: taky. No třeba pak, když přijde ta věta, že když ti někdo řekne, hele, ty ses vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak, jo?
1: No, tak nám dejte i vy vědět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem ho tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, no, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! A já, ahoj, jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: jízda. Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhé ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovéhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega. Nevěřil jsem očím a málem se počúral smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Hele, já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Se líbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec.
1: No,
0: a mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si, klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky, teď pan Šíren Shivers na Hit Radio. Pojďme na to.

0: Čtvrt na devět, 3 minuty k tomu. Dáváte si úterní hitrádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Pest Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Pest Prila.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za stovku.
10: I pro mě?
9: Pro každýho.
11: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
9: A do zoo taky.
11: Dinopark. Žijeme dinosaury.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pomalu se došetřuje nehoda v Chotíkově u Plzně. Srazily se při ní dva osobáky. Během pár minut projedete plynule bez zdržení. No a opatrně taky na výjezdu z Karlových Varů směrem na ostrov, kde se teď pohybuje vozidlo údržby. Šťastnou cestu!
19: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz
20: Hit Radio FM Plus.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo, byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v Ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník
0: má. Tam je ta králikárna, no. Hele, co by mohlo být v centru Prahy? Strachovky, prasečák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to, tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté, ladíte Hit Radio. Dobré ráno.
1: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání lidí na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zabalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, mi to přijde jako takový all inclusive po japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek a pak jsi burrito.
1: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako pane, uklidněte se, neuklidním, tak tortilu, doneste to.
0: Takže deky.
1: To deky, přesně.
0: Hele, a pak když ti zabalej a bude ti jo blbě, tak to budeš mít i spálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vybavím docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalil ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skoupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, taky Rejdel, ten hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Sberbanka.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio.

0: tři. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
1: Hmm. A páteček?
0: Hmm. No taky, no ty jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak...
1: No, vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi ji schovala, tu zimní bundu?
0: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mně se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
1: Jakože se do toho oblečeš, nebo...
0: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
1: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší,
0: jo? Postupný,
1: to je prostě, je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu, on prostě rozkopne ty dveře. Zůstaň ještě a letí dovnitř. Tak léto bylo nám s tebou hezky, brzo se vrať, i když vlastně, když si vzpomenu na ty čtyřicítky, když jsme doma umírali, asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Mm. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj s medem, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra rádi a přejeme hezké úterní ráno.

0: 7.55, posloucháte Hit Radio. My vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Gym Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta z vás má mlíč nějaký i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte. Tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od 6.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním přesně 3 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásné úterní dopoledne. Domažlická ulice v Plzni, kousek od Kruháče u Makra, hlásí nehodu 2 osobních aut, tvoří tady překážku, na místě je policie. A opatrní buďte na D5C 124. až 125. kilometr ve směru Rozvadov Praha. Je tady předmět na vozovce, údajně se jedná o nějaké kolo. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 877 237.
4: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
5: Od pondělí do pátku se vám může poslouchání Hitrádia FM Plus pořádně vyplatit. Hrajeme o nákupy v OC Rokycanská a co si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hitrádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
6: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z 5 dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
7: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Jihočeský krajský úřad bude 13. října zavřený pro veřejnost. Důvodem je policejní cvičení s názvem Aktivní útočník 2026. Uzavřena kvůli němu bude i ulice před úřadem. Zaměstnanci budou s policisty nacvičovat postup při napadení budovy ozbrojeným útočníkem. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: A dneska to máme venku krásný už od rána, jasno nebo polojasno a teploty se dostanou v maximech až na 23 stupňů Celsia. Tudíž dneska ještě pravé a nefalšované babí léto. Na 6. října si myslím, že hodně dobrý.
12: Hit Radio FM+.
3: Krásné úterní dopoledne přeje Bára Škrybová, budem to spolu kroutit zase až do 12. a rovnou nahazuju téma. Co umí váš domácí mazlíček? Pište!

Hard na Huntrix na Hit Radio FM Plus. Je úterý dopoledne, přeju vám, ať ho máte co nejkrásnější. A pojďme spolu do pohádky. Pamatujete si Maxi psa Fíka? No samozřejmě, že si ho pamatujete, to je otázka, jak to je spíš taková řečnická. A mě spíš jde o tu scénu, jak on roste a je chytrej. A tatínek mu říká: Fíku, skoč mi pro noviny a tak dále a tak dále. A pejsek je opravdu jako schopnej. V pohádce to funguje, jenomže ono to zdá se funguje i ve skutečnosti, protože já jsem narazila na příběh psa z Číny, který chodil za svého pánička nakupovat na trh. On normálně dostal košík, v něm peníze a vyrazil. A teď pozor, jo, on nejenže ten nákup opravdu jako donesl domů, ale on si při tom nakupování dokonce i hlídal, co mu prodavač do košíku dává. A když dostal něco jiného, než chtěl, tak protestoval tak dlouho, dokud nedostal to zboží správný, pro který tam přišel. A tak si říkám, že možná opravdu ty svoje domácí mazlíčky podceňujeme a možná by zvládli i víc, než zvládají. A samozřejmě rovnou připojuju dotaz, co někdy předvedl ten váš mazlíček, že vám opravdu zůstal rozum stát. Pes třeba, který umí otevřít dveře, to se jako stává, kočky to umí celkem často. Kočka, která vás chodí třeba pravidelně budit, přesně ve stejnou dobu. Máte něco podobného? Možná máte papouška, který řekl něco v tu nejméně vhodnou chvíli, to se taky stává. Dejte vědět, pochlubte se nám, co neuvěřitelného zvládá, nebo třeba někdy provedl váš mazlíček. Myslím si, že na kontě určitě něco máte. Opět a Radeček a Maria Čírová, vloupám se. Hit Radio FM Plus s vámi, užívejte si úterní dopoledne.

0: Harry Styles, Sign of the Times na Hit Radio FM+. V Číně se naučil pes chodit na trh, má normálně košíček, má penízky a jde na ten trh a tam veme zboží, pro který ho pán poslal, a pak se zase vrátí zpátky. A já jsem se vás na to konto ptala, co umí ten váš mazlíček. A vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237 a chlubíte se a je to super. Ahoj Báro, náš pes umí otevřít lednici. Bohužel už se nenaučil jí zavřít. Jednou jsme přišli domů a uprostřed kuchyně ležel on, půlka šunky a máslo. Spokojený byl jenom jeden z nás. To mě přijde až naprosto neuvěřitelný. Za prvý teda, že pes žral máslo a za druhý, že si otevřel lednici, ale jestli ty mě, Petro, nelakuješ. Ale zní to skvěle, proč ne? Ahoj Báro, můj papoušek se naučil říkat už jdu, protože to doma pořád křičím na manžela. Teď manžel zavolá z vedlejšího pokoje a papoušek mu odpoví za mě. Zatím nám to oběma vyhovuje. Ahoj Lenka. Super. A dáme se ještě jeden, ale napíše. Ahoj Báro, náš Azor nosí z předsíně boty. Teda promiň, ale mně se líbí, že se jmenuje Azor. To je tak skvělý klasický jméno pro psa. Paráda. Jdeme ještě jednou. Náš pes nosí z předsíně boty, když chce jít ven, jenže nenosí moje. Vždycky přinese manželovi, myslím, že si prostě vybral, kdo ho má venčit. Alena. Aleno, ale to máš zase klid. Takhle je to parádní a pejsek si vybral sám. Klidně pište, co ti vaši mazlíčce ještě zvládají. 720 870 237, tohle je parádní téma. Za chvilku si já, anebo Jennifer Lopez a Pitbull.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
1: laminátovou
4: a voděodolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna na Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Já jsem nevinný.
14: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
15: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
16: Bacha, Benka.
15: Z vězeňského prostředí.
17: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
15: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez a Pitbull na Hit Radio FM Plus Dance Again. Tancuj znovu, ano, nebojte se, budeme tancovat znovu, ale nejdřív se podíváme k nám na WhatsApp 720 870 237, protože tady od začátku dopoledne spolu řešíme, co neobvyklého zvládá nebo umí nebo kdy předved váš domácí mazlíček. A napsal mi Martin: ahoj Báro, my máme doma labradora Bena a ten přesně pozná, když se chystáme někam odjet. Stačí vytáhnout kufr a začne nás hlídat, protože ví, že se něco děje. Jednou jsme jeli na víkend pryč a Ben měl zůstat u rodičů. Zbalili jsme věci, kufr jsme nechali otevřený v ložnici a šli jsme ještě něco dodělat. A když jsme se asi za 10 minut vrátili, Ben nikde. Voláme ho, hledáme po bytě a pak jsme si všimli kufru. Ben v něm normálně ležel a nejen to. On si tam nanosil svoji deku, plyšáka a dokonce i misku. Prostě si myslíme, že se kompletně zbalil na cestu a chtěl jít s náma. Ahoj Martin. Martine, to je zlato. Nevím, jestli to tak bylo, ty to určitě taky nevíš, to je mi jasný, ale je to hrozně hezký, tak si to pojďme myslet. Moc děkuju za vzkaz, kdyby vás náhodou třeba ještě něco napadlo a chtěli jste se pochlubit tím svým mazlíčkem. Nemusí to být pes, můžou to být třeba rybičky, tak mi dejte vědět. 720 870 237. Rasmus in the Shadows.

0: Eva Farná, Perpetuum mobile. 9 hodin a 44 minut s vámi Hit Radio FM+. Moc díky, že nás posloucháte, ale klidně nás můžete i sledovat, a to na našich sociálních sítích. Jsme jak na Instagramu, tak na Facebooku. Kdo tam dneska není, že jo, jako by nebyl. Mrkněte tam, určitě dejte sledovat, protože tam každý den skáčou zajímavé informace ze západu Čech a taky třeba jen takový uvolňovací srandičky, abychom ten den měli lepší a nebrali se tak vážně. Aktuálně třeba z toho regionálního dění můžete vidět například novou obří, takzvanou kochací lavičku, která vyrostla mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem. Na lavičku vedou schůdky, když se na ní sednete, tak vidíte Šumavu a dokonce při hezkém počasí můžete i prý zahlédnout Alpy. Tak se mrkněte k nám na sociální sítě a taky tam můžete třeba rovnou vyrazit a zkusit posedět, protože dneska je na to zrovna vhodný počasí. Krásný úterní dopoledne přeje Bára Škrybová, než nám odbije desátá, zazní tady třeba Kaskáda Every Time We Touch a v příští hodině hrajeme o poukázku na nákup, tak buďte s námi a užívejte den.
1: Šéfe, došel matroš.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
8: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
9: Knihovna Maitreya.
10: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
9: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
11: Nyní i jako audiokniha.
12: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
13: I pro mě?
12: Pro každýho.
14: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 16:00 vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
12: A do zoo taky.
14: Dinopark. Žijeme dinosaury.
15: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
15: No nekecej.
14: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
16: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: To se nám to krásně tančí v úterý dopoledne s Hit Rádiem FM Plus a samozřejmě hlavně se Shakirou a s Burna Boy. Song Die Die Die, chviličku před 10. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech v Dobřanech v ulici 1. máje je aktuálně převrácené nákladní vozidlo a to rovnou na kruháči. Nehoda se likviduje, ale počítejte tady se zdržením. A v Karlových Varech v Teplárenské ulici došlo k nehodě osobáku a autobusu. Tady se jezdí taky kyvadlově, tudíž taky počítejte se zdržením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
8: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Monperi není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monperi.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Od listopadu by měla začít stavba prvních objektů čtvrtinové centrum v Karlovarských Rybářích. V první etapě chce soukromý investor na místě bývalého pivovaru, který zde stál přes 100 let, postavit domy se 73 byty. V dalších etapách by mohlo vzniknout až okolo 200 bytů. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.
4: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
5: Úterý si užijte naplno, protože už jen dneska a zítra nás čeká babí léto a pak už to půjde. Tudíž dnes jasno až polojasno a teploty v maximech na 23 stupních Celsia.
1: Hit Radio FM+.
5: Jedna hodina za námi, dvě společné před námi, v této si zahrajeme zase o poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun. Buďte s námi, teď pumpujem.

Rádio FM+. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, to je moc hezká písnička a moc pravdivá. A my to vůbec tady v Čechách, jako co se týče muziky, umíme. Třeba taková Katka Marie Tichá, to je čistý hlas, krásná hudba, která jenom tak jako nevtíravě plyne do uší, opravdu paráda. Jakou máte třeba nejradši písničku od Katky Marie Tichý? Je to třeba Zničená zem, nebo Plamen, V horách, Byt 660, no takhle, než bych to vyjmenovala, byli bychom tady asi do zítra. A vůbec, ať je to písnička jaká chce, tak určitě stojí za to si ji užít naživo. Už tuhle sobotu 10.10. se Katka zastaví v rámci své podzimní tour tady u nás na západě Čech. A to konkrétně v Klatovech, v městském kulturním domě. Nebude na to sama, bude sebou mít zase kapelu Benjis. Lístky ještě jsou, můžete si je koupit třeba na stránkách www.katerinamarietichá.cz a nebo se o ně ještě dneska a zítra hraje v Divokém západu, tedy v naší odpolední show. Záleží na vás, co je pro vás komfortnější, jestli zkusit se prodrat do studia a nebo jít na jistotu. Osobně bych to prodrání se aspoň teda zkusila. Od jedné krásné hudby k další krásné hudbě. Tohle sice nejsou Čechy, ale opravdu to stojí za poslech. Coldplay, Sky Full of Stars na hezčí úterní dopoledne. Díky, že jste s námi, užívejte den.

Britney Spears na Hit Radio FM Plus. No Britney, ať je jaká je, ať má za sebou, co za sebou má, tak je to prostě popová princezna, přesto nejde vlak. Na patý ovšem teď je velmi šlapé Dua Lipa, kterou si dáme za chvíli. Tahle písnička se jmenuje Houdini a vy, kdo budete chtít poukázku na nákup v hodnotě 2000 korun, budete muset být taky takový Houdini, abyste se mi za chvíli prodrali do vysílání. Buďte s námi, za chvilku hrajeme, tak ať nezmeškáte výzvu a zadaří se vám.

0: Topi.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Dua Lipa Houdini a já jsem zvědavá, kdo z vás bude ten Houdini, který se mi teď zvládne prodrat do vysílání jako třetí, protože tenhle Houdini si zahraje v éteru o poukázku na nákup OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. 720 870 237 právě teď, havte drát.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, Hit Radio FM Plus s vámi. A před námi je další hra o poukázku do OC Rokycanská v Plzni, a to v hodnotě 2000 korun. Taková poukázka, to je moc hezká a praktická věc, protože zrovna v OC Rokycanská se dá uplatnit skvěle. Vy si tam můžete vybrat z 50 různých obchodů, tudíž tam pořídíte drtivou většinu toho, co aktuálně potřebujete, i to, co nepotřebujete, co si budem. A můžete tam taky třeba posedět na kávě a nebo si dát nějaký kvalitní jídlo v jejich food courtu. No a protože je v OC Rokycanská opravdu čeho vybírat, tak o jednu tuhle poukázku si dneska zavolal Pepa. Pepo, ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Pepo, ty jsi byl při písnice takovej celý veselý, ty jsi strašně důležitý. Jaký to je dovolat se do rádia?
1: Jo, jako to já nevím, co na to říct teď.
0: Nevíš, co na to říct, tak mi jenom odpověď, jaký to je dovolat se do rádia, protože mě se to nikdy nepovedlo.
1: Ale úplně jako jednoduchý, vytočíš úplně původní číslo, jo, zjistíš, že to vlastně není už dávno, takže si otevřeš na netu vaše stránky, dáš tam nový, vytočíš to, no a všo, už to zvedáš.
0: To všechno si stihnul a zvládnul si se prodrat tak. Třetí.
1: Tak.
0: Tak to si frajer, pojďme jaké zopakovat, že je to 720, 870, 237 pro ostatní, kde by měli podobný problém jako ty.
1: Jo, jo.
0: Každopádně, Pepo, jdeme teda na to, jdeme hrát, jo?
1: No, potím se, povídej.
0: Potíš se, no, to se máš teda, to máš proč, protože poslouchej. Co potěší řidiče, kteří vyrazí nakupovat do OC Rokycanská? Za A. Parkovací místo vám předem zahřívá osobní komorník. Za B. Venkovní i kryté parkování zdarma. A za C. Kdo přijede bez škrábance na disku, dostane zlatého bludišťáka. Tak co bys řekl?
1: Tak to já vůbec teda nevím teďko. Úplně pecka, no. Tak jako Ačko, bylo by fajn. Cčko, no, hezký. Jo, takže Bčko.
0: No, já si myslím, že jsi to dal.
1: Jo,
0: jasně, že jsi to dobře odhad. No, je to tvoje, to víš, že jo. Tak to pořádně v OC Rokycanská roztoč.
1: Jo.
0: Jo? To jo, tak jo. To bylo úderný a já ti věřím, že to roztočíš. Měj se hezky, Pepo.
1: Taky, mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj. Tak to byl Pepa, komu se nezadařilo, neplačte, hrajeme až do pátku, takže tady mám ještě 3 poukázky.
2: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z 5 dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 Kč.

0: Minuli ram pam pam, no ram pam pam se zpíváte vy, kdo máte rádi podzim, protože ten pravej už přichází. A k tomu pravýmu podzimu patří i pravý podzimní jarmarky. Kam vyrazit? Jeden takový pravý podzimní jarmark se koná už tuhle neděli 11. října v Plasích před klášterem. A čekají vás tam výrobky českých řemeslníků, nejrůznější dobroty, sýry, uzeniny, koření, ale taky řemeslné dílny i workshopy pro malé i velké. Takže klidně vezměte celou rodinu a v neděli vyrazte. Jarmark v Plasích začíná v 10 dopoledne a potrvá až do 5 odpoledne.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
5: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: 2900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sunovi a za

0: sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva.
1: Pokud solitér chvilku před 11. hodinou na Hit Radio FM+. Jdem se mrknout na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod a bez větších komplikací, takže máme radost a tenhle stav si udržte za těmi volanty nejlépe na pořád. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika včetně skladování.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny, letuška.cz, jednička na trhu letenek.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
8: On air.
3: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
4: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. V pátek a v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren. Jde o Kralovice, Kožlany na Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení, místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši.
9: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Úterý jako korálek. Já k tomu vlastně dneska nic moc zajímavého nemám, protože nás nečekají žádný pofírunky a tak dále. Úterý bude slunečný a teplý. 23 stupňů dneska v maximech a to je prostě krása.
8: Hit Radio FM+.
1: No a jdeme do finále. Před námi poslední společná hodina. Gigi D'Agostino, Alex Warren a nebo teď na úvod Linkini. Bára Škrybová zdraví.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

Gigi D'Agostino In My Mind, úterý dopoledne na Hit Radio FM+, díky, že jste s námi. Jsou místa a firmy, kolem kterých chodíme, anebo jezdíme možná každý den. Jejich názvy známe velmi dobře, ale když se nás někdo zeptá, co se tam vlastně dělá, tak bychom možná v tu chvíli zaváhali. A jednou z nich může být klidně i Doosan Škoda Power v Plzni. Víte, co přesně se tam vyrábí? Já vám dám odpověď. Jsou to parní turbíny. A ty z Plzně míří úplně do celého světa. No a právě o tom bude další live s Jirkou Pelnářem. Jeho hostem bude tento čtvrtek od 11 hodin výkonný ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka. A vy se dozvíte, jak taková turbína vzniká, kam všude do světa plzeňské technologie míří, ale taky kdo všechno je potřeba k tomu, aby takový kolos vůbec vznikl. To bude velmi zajímavý povídání. Laďte od 11 hodin ve čtvrtek live s Jirkou Pelnářem a dozvíte se všechno. Činasky 1970 na vrchol téměř úterního dopoledne, song jak dělaný. Užijte si ho, díky, že jste s náma.

0: Je to taková temnější písnička, ale krásná. Lana Del Rey na Hitrádiu FM Plus s písní Video Games. Videohry. Hrajete videohry? Já přiznávám, že já vůbec ne, já jsem na to levá, ani mě to nebaví. Maximálně mám takový ty vzpomínky do 90. kdy jsme pařili Mária, nebo takový nějaký, já nevím, policajt tam běhal a střílel. Letadýlka, myslím, ježiš, my jsme měli tenkrát, teď si vzpomínám, takovou konzoli, jestli to teda můžu, asi jo, asi se tomu už tenkrát říkalo konzole. My jsme tomu teda říkali videohry, které se zapojily do televize a dostali jsme od Ježíška opravdu asi třeba v 93. A byl k tomu takový ten joystick, který jsme museli opravdu ovládat velmi opatrně, protože když byl člověk do té hry zapálený, tak mu zůstal v ruce, anebo jsme ho prostě nějak urvali a už to nefungovalo. Já si pamatuju, jak to táta vždycky letoval. Je, a to jsou teda ale vzpomínky krásný. Pojďte ještě takhle dokonce dopoledne mi psát vaše vzpomínky na vaše videohry nebo na ty hry, které máte rádi a který třeba teď paříte, ať už na těch novějších nebo klidně i starých konzolích, který se vytáhnete ze sklepa. Na Hit Radio za chvilku Lady Gaga, Abracadabra, a nebo One Direction, What Makes You Beautiful.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopi.cz.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Ne. Ne.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za stovku.
12: I pro mě?
11: Pro každýho.
13: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
11: A do zoo taky.
13: Dinopark. Žijeme dinosaury.
14: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Doosan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Doosan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
15: Ať stále vítězí.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
17: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrárt?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrárt.
9: Datart. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Viděl jsi to?
18: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
18: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
18: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
18: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
19: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
20: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

11.35, teda nám už se to krátí. Díky, že jste s Hitrádiem FM+, že jsme spolu. Už jenom pár minutek tady máme společných, ale od 12. si pak dáte srdcovky s Jirkou Plnářem. A budete strašně sexy. Protože s tohle písničkou to ani jinak nejde. Right Side Fred, I'm Too Sexy, to je jedna ze songů, nebo jedna ze srdcovek, která vám právě dneska po 12. u Jirky zazní. Jaký budou dál? To jsem si řekla, že vám dneska neprozradím, abyste se opravdu měli na co těšit, abyste se mohli nechat překvapit. Tak se nechte překvapit a my teď spolu jdeme taky do pořádného retra. A je to parádní, a je to milý. A jsou to Fool's Garden Lemon Tree. Užívejte si úterní, ještě slunečný dopoledne a díky, že jste s Hitrádiem FM+.

0: úterý dopoledne se nám téměř nachýlilo ke svému konci. Máme 11 hodin 41 minut, takže jestli dobře počítám, tak za nějakých 19 minut se vám ozve Jirka Pelnář a rozbalíte to spolu se srdcovkama. Já vám to nechám do té 12. Barboru Polákovou, Bruno Mars bude Disturbed anebo Blink 182, tak si užívejte ty zbytky pondělního, ne, úterního dopoledne, ježišmarja, ještě, že už je úterý. A já se na vás těším zítra a to bude středa a bude se nám lámat týden, tak budeme tak trošku slavit. Díky, že jsme spolu byli, já jsem Bára Škrybová a loučím se s váma. Ahoj, užívejte den.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný? Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
12: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: Commerzbank.
1: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odstraňují na jižním Plzeňsku. Dávejte si pozor v Dobřanech, kde se nehoda stala na kruhovém objezdu na třídě 1. máje. No a vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
9: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
8: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Raňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
12: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
11: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám.
1: V Plzni vzniká denní stacionář pro postižené a lidi s autismem. Bude na Skvrňanech a půjde o třípodlažní budovu s kruhovým pavilonem, zahradou a altánem. Zařízení Človíček 2 nabídne denní službu. Fungovat bude od 7 do 16 hodin a kapacita bude až pro 630 klientů. Stacionář bude hotový do 2 let.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve školu.
1: Předpovídám na úhelný odpoledne pro Západ Čech, slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia.

Hit Radio 12 hodin 2 minuty, přeju dobrou chuť k obědu a tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tady z roku 1974. A pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnějším než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti, medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Rádiu.

0: song.
1: I'm too sexy, right at Fred.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: To mě baví, tato srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plyšáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Jiříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravině a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavle. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednou nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčůráš. Tak šťastnou cestu za volantem. Dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 22.

opravdové fajnšmekry. Ne každý to zná. Texas Black Eyed Boy, tohle se opravdu jako často nehraje. A pokud je tohle vaše srdcovka, klobouk dolů.

0: Texas Black Eyed Boy. A já jsem udělal přesně to, za co bych si normálně nafackoval.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Tohle je přesně to, co jsem nesnášel. Nikdy jsem to neudělal, mimochodem, to jsem udělal poprvé asi. Ale tohle jsem přesně nesnášel, když jsem ještě jako kluk seděl u rádia. Nahrával jsem si ty písničky na kazetu, že jo, byl jsem tam připravený. Vždycky jste museli dát jako rec a play dohromady, že jo, aby se to nahráli. A už se to blížilo ke konci ta písnička a pak do toho někdo začal žvanit. A já, proč? Pro boha živýho, proč? No tak teď jsem to přesně udělal, tak takový to je. Tada! Nemáte zač? Vrátil se vás zpátky do 90. V rámci dnešních srdcovek, slibuju, že už to neudělám. Každopádně v rámci dnešních srdcovek, tak jsme vzpomínali i na to, jestli jste šli ve šlépějích vašich rodičů, mám tady ještě pár zpráv, jako třeba tady, ahoj Jirko, já to vezmu z jiného pohledu, mému malému je 16 let a už odmala mu říkám, že nechci, aby řídil kamion. Je to práce na prd, nejsi pořád doma, jestli tomu tak bude nebo nebude, tak samozřejmě nezabráním, ale dal se teď na dráhu elektrikáře a mluví o tom, že bude mít jednou svoji firmu. Takže ho v tom plně podporuju a dělám všechno proto, aby jako já za ten volant nesedl. Hezký den, Roman. Romane, bravo, dobrý, super, to podporuju. Navíc, jestli mu to vyjde, tak trefí jackpot. Já jsem teďko nedávno platil elektrikáře a když jsem viděl tu fakturu, tak jsem chtěl bodnout vidličku do zásuvky a pak i do voka. Takže dobrý. Další zpráva, ahoj, můj táta je voják, jeho táta byl taky voják a já jsem černá ovce rodiny. Na vojně jsem byl, ale nechytlo mě to, takže jsem šel jiným směrem, pracoval jsem dlouho v obchodu a teď jsem v IT. Táta to těžce nesl jeden čas, dneska už je to v pohodě. No jo, ty představy takový někdy jsou, ale já to znám, já jsem taky jako malej, tak jsem se doma hrával s granátama. Táta je voják a jeden čas byl i pyrotechnik, takže jsem doma měl vojáčky a skutečný granáty, který jsme rozebírali s klukama, no. Zase bylo ticho v pokojíčku. Je 12.25, za chviličku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777 a je mi jedno, jestli to bude vaše srdcovka, anebo třeba srdcovka vašich rodičů.

0: si za výhru pořídíte, bude jen na vás. Tak poslouchejte dopolední vysílání Hit Rádia FM Plus a zahrajte si s námi o nákupy zadarmo.
1: Rozdáváme radost. Hrajte o jednu z pěti dárkových karet do OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. Tak co, jste ready?
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus z kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.n.cz.
8: Mami, co když půjdem po škole ještě do Dinoparku? Od 4 je to za stovku.
9: I pro mě?
8: Pro každýho.
10: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do Dinoparku Plzeň jen za stovku na osobu.
8: A do zoo taky.
10: Dinopark. Žijeme dinosaury.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Sleva 20%.
16: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
15: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
18: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
19: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.

0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 33 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád mám v hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vemete auta, jo, tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některé auta už dokonce jezdí úplně sami. No a tenkrát v roce 1984, tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to je prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak, tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tom šíleném uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tato píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuji za tuhle srdcovku na přání.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna tedy rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvý je to bulvár, za druhý je to soukromá věc a za třetí je to prostě život. Tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co a nebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama. A taky se nám nechce. Mně teda rozhodně ne. Ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a my je přivítáme s úsměvem a otevřenou náručí a budeme za to rádi. Takhle je to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin. Ty největší hity tady na Hit Rádiu mezi 12. a zhruba 12. hodinou a 35. minutou. 6 srdcovek. 5 vybírám já, ta 6. je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně s Koupelnářem tady se mnou tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte zítra rádi.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu. Další.

0: PVG okno přemožná vyrábí i montuje. Plastová i hliníková, a proto kupte si je. PVGokno.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Ostravě Přívozu za 4,5 milionu korun. Rodinný dům v Mokrouších u Plzně za 8 milionů 990 tisíc. Byt 1+1 v Chrudimi za 3 miliony 180 tisíc. Rodinný dům v Zásmukách u Kolína za 7 milionů 590 tisíc. A rodinný dům v Moravském Žižkově u Břeclavi za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
10: Hit Radio. It makes me feel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: V závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus, po 13. hodině například Damiano David, taky LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si dneska velký pozor v Rokycanech. Omezení je v Pražské ulici, kde dnes silničáři opravují vozovku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Monterrey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterrey.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
10: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
9: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Karlovy Vary dál hledají letošní vánoční strom. Lázeňské město by letos uvítalo pravidelný jehličnan. Ideálně dobře rostlý smrk, který teď stojí v dobře přístupném terénu. Aktuálně Vary mají už 3 varianty, ze kterých mohou vybírat. Nicméně tipy lidé mohou na radnici posílat až do konce října.
11: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Na západě Čech dneska dál budeme mít teplo a slunečno, bude jasno nebo skoro jasno a na teploměrech naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v 1 hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
9: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někde i čtvrtek.
0: Takhle, čtu mezi řádky, Lucie teď řekla, že mám pravdu, aha.

Tady, když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality. Co si budeme nalávat? To ano, ale zase, když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3. B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Řekl jsem knihovně? Knihovně. To jsem jako měl a ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reálu, anebo Arabelli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo? A klidně tam můžete přihodit. Je to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak popuste úzdu fantazii. Tady je Ego, Robert Burian na Hitrádiu.

0: 15 hodin, 23 minut. Ptal jsem se, jestli byste chtěli mít Arabely prsten a nebo utržený sluchátko, co měla Macha Šebestová, protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo, typický. Další. Hele, určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, když se ani do kapsy nevleze. Chápu? Je a tohle je hezký, tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Co to je, nějaký vir? Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju tady už moc let, ale pořád vás ráda poslouchám. Určitě prsten Arabely. No tak to zdravíme, to je krásný. Taky bychom tady chtěli moře. No jo, nemáme všechno. Co dál? Hele, prsten, ten se líp nosí, viděl si, jak bylo to sluchátko velké, kdo by se s tím tahal. A přál bych si, aby jeden měsíc mluvili politici jenom pravdu. To bychom se dozvěděli věcí. Já vím, utopie, čus Pavel. Ty blaho, Pavle, co utopie? To by byl klid, kdyby politici jeden měsíc mluvili pouze pravdu. To by byl klid. Hele, ani jeden politik by neotevřel... tu pusu. Nepípl by ani slovo, kdyby měli mluvit jenom pravdu. Boží. No a ještě tady na závěr. Jirko, já bych dal přednost prstenu. A tím bych si vyčaroval i to sluchátko. Tleská. Konečně typicky česká odpověď. Ano. tohle je ta česká klička. To je krásný, ale ta zpráva ještě pokračuje. No a tím sluchátkem bych zařídil výhru našich dneska proti Anglii, protože už by si to kurňa zasloužili. Jo, ten fotbal, to je krásný. Úplně to vidím. Halo, halo, proč je gólu málo? A tak volám jako hrom. Ať daj večer Anglánům gólu milion!
1: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni. Když míříte na jistotu.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
9: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: LS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu na úterní odpoledne Poetika mám pocit, že tě ztrácím. Jestli máte pocit, že se ztrácíte ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století, no tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak, jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Rádiu vraťte zpátky v čase. My vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80. 90. a milénium. 3 hodiny vzpomínek a samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic. Začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: ochutnávka 90. let a vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají špekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že je tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek Bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus Bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek Bitcoinu. A oni vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Když

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hitrádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby vás může krátce zdržet v Kralovicích. Pohybuje se v ulici Tyršova a Kralovická. No a pozor taky v Karlových Varech, kde je omezení ve Studentské ulici. Další dopravní info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bych chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrať Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrovsky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o zhruba 40%. Problematickým místem ale zůstávají železniční přejezdy. Za Drážní úřad Pavlína Straková.
7: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
6: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost Scio chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet 2 bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám.
8: V Domažlicích je třeba pečlivě koukat pod nohy. K několika úrazům totiž došlo na náměstí Míru, kde chodcům působí problémy místy vystouplá velkoplošná kamenná dlažba. Město už počítá s tím, že bude nutné ji přeskládat. Práce by měly proběhnout příští rok na jaře a vyjít by měly na zhruba 2 miliony korun.
9: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
8: Odpoledne na západě Čech bude příjemné a skoro letní. Svítit bude sluníčko a teploty budou na tričko. V maximech až kolem 24 stupňů Celsia.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Pokračuje odpoledne na Hit Radio, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
5: Hit Radio FM+.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 14 hodin a 5 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra, máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio. Dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás, co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. My lítám normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj, já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novýmu trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo? Protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly, sestavy a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránu. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatních? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdyby jsme teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale, jo? Chlapi i dámy.

0: Krištofa Šňury na Hit Rádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Ptal jsem se, co i těch zbylých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany, zkusím odrazit tyhle útoky, protože za prvý, jasně, vzadu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako... Já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů. Mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu. A ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo, takže ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko, tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně. Fotbal vždycky bude fotbal, mnoho povyku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo? Jak to vypadá? Vypadá to, že...
1: Vědci.
0: V tomto případě mají pravdu, protože opravdu těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše, fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující, baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem, hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to uzavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den
1: vědci
0: mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory. Zítra zas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
9: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
17: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Paka, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Rádio. Never made.

Letos je to 50 let od doby, co vyšel legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže, Léto s tebou. Má to stejný vlastně jako vibe, je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu, Léto s tebou. No, léto nám pomalu listy končí, už tento týden prý má babí léto skončit, no, tak... Uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne, ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padnou až o 15 stupňů.

Machine, skupina, o kterou si taky velmi často píšete do našich srdcovek, a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul, jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny, ještě Eva Farná, taky Zayn a Sia, a nebudou chybět ani Imagine Dragons a legendární hit Thunder, který je vystřelil až do hudebního vesmíru a dokud tam takhle jako krouží jako satelit a dívají se na nás ze zora, se tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás ve 2 odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!

0: Z.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Mami, co když půjdem po škole ještě do dinoparku? Od 4 je to za 100.
10: I pro mě?
9: Pro každýho.
11: Se školním rokem zábava nekončí. Ve všední dny je teď po 4. hodině vstup do dinoparku Plzeň jen za 100 na osobu.
9: A do zoo taky.
11: Dinopark. Žijeme dinosaury.
12: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.

0: Sberbanka.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Prila má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prila.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si pozor na trase Klatovy Strakonice. Nehoda je na hlavním průtahu v Horažďovicích v Komenského ulici, kde se srazilo nákladní auto s motorkou. Probíhá tam vyšetřování a jeden pruh je tam neprůjezdný.

0: No a zdržení je taky v Plzni Bolevci. Nehoda je na Plaské ulici, kde se srazila 3 osobní vozidla. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: šíříme
7: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Nejpozději dnes bychom měli dostat kompletní sadu hlasovacích lístků, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině našeho území se pak navíc bude volit taky do Senátu. Volit budeme už tento pátek 9. a taky v sobotu 10. října. Plzeň chce dostat děti blíž k moderním technologiím. Na dopravní průmyslovce nově vzniklo hřiště pro takzvaný drone soccer, tedy fotbal s létajícími drony. Proč je zájem studentů o tento netradiční sport tak velký, říká Josef Navrátil, který ho na škole vyučuje.
12: Spousta žáků této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. To z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. Zároveň jsou to i gameři a to je vlastně taková jako fúze z těch dvou odvětví a to si myslím, že je to, co je nejvíc baví.
0: Hra má dvě varianty. Uvnitř se hraje s menšími drony, venku pak s většími do 1 kg. Čeští fotbalisté do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na Euro v příštím roce. Večer od 6:30 je čeká zápas v Portugalsku. Domácí už mají jisté první místo ve skupině a tím pádem i přímý postup na šampionát. Lvíčata jsou druhá a zahrají si tak listopadovou baráž.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města a Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
0: Ještě taky zítra bude u nás na západě Čech většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty u nás opět zůstanou letní, v maximech se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia. Teď už je tady se mnou i Kuba Rada a začíná úterní divoký západ.
10: Hit Radio FM+.
14: Je to tak parádní odpoledne všem, máme minutu po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i ve Strašicích hladí ten divoký západ, který uvádí ztracený los, který ale není výherní. Vstupenky na Katku Marie Tichou v Klatovech a z Oktoberfestu vyrazíme rovnou na Pilsnerfest v Plzni. K tomu další hity.

0: turn to dust. All that I adore. Bastil, Hit Radio, FM Plus a Divoký západ s váma. Krásný úterní odpoledne na celý západ Čech. Pátrá se po losovi Emilovi. Ano, jestli jste si mysleli, že někdo ztratil los, krej se třete a odnesete si mraky peněz, tak máte smůlu. Nicméně zhruba 4 měsíce už losa Emila na Šumavě nikdo neviděl.
1: No, on prý odputoval do...
0: Jak odputoval?
1: Odešel.
0: Jako si dal podzimní dovolenou.
1: No vlastně víceméně asi jo, protože on jak byl zvyklý cestovat a říká se, že teda z Polska si to takhle štrádoval, tak prý je v sousedním Německu, někde v Bavorsku, že se toulá.
0: A to víme, nebo to nevíme?
1: To tušíme.
0: Počkej, tak jako takhle, aby jsme to ujasnili, na Facebooku je skupina Los Emil na cestě. A tam lidi už jako plašejí, že o něm nic neví, že ho dlouho neviděli a jestli o něm někdo neví. To znamená, ani v tom Bavorsku ho ještě nikdo neviděl.
1: Možná jo, ale vzhledem k tomu, že nám Bavoráci teď asi úplně nerozumí, tak se nám nemůžou ozvat.
0: Ani ho neposlali zpátky domů, člověče.
1: Nenasměrovali.
0: A přitom mají kontroly na hranicích, my tomu moc jako nerozumím. Takže kdybyste o něm náhodou něco věděli, dejte teda vědět, ideálně na tu skupinu, já se týhle věci maličko bojím.
1: Jak to?
0: No tak jednak taková odměna za nalezení v případě losa Emila, doufám, že to nebude balíček zvěřiny. A pak tu máme zkušenosti s podobným pátráním. Když se takhle naposledy pátralo na jihu Čech po zvířeti, tak z toho byla půmí epidemie. Tak já se trošičku bojím, o čem tady budeme zítra mluvit a co jsme všechno viděli. Hit Radio FM Plus s váma, Divoký západ, tohle jsou Petr Bič, projekt Krásný prosluněný úterní odpoledne.

0: Leony, za chviličku taky Robbie Williams, divoký západ Hitrádia FM Plus sladíte a děláte dobře, na Šumavě zůstaneme. Už jsme tady vyhlásili pátrání po losu Emilovi. Zároveň na příští rok, na léto, se tam chystá jedna speciální akce. Marek Ztracený odchází z Letný, vrací se na Šumavu a na příští rok na léto tam plánuje hned 7 koncertů venku. Žádný světla, žádný letky.
1: Takže čistě jenom ta příroda, ta Šumava.
0: Ano, jestli se nevrátí Emil, tak nebude mít doprovod. Ne, to si z toho dělám jako srandu, jo. Ale to podstatný. Bude to 7 koncertů na důležitých místech v okolí Železné Rudy. Marek už prozradil, že to bude třeba tam, kde se učil lyžovat. Takže si představte, jak sedíte na té lanovce na špičáku a jezdíte dokola okolo toho pódia.
1: A vždycky slyšíte kousek týhle, kousek tam.
0: Takhle to asi úplně nebude. Ty koncerty budou pro zhruba 1000 lidí. Bude to fakt jako unikátní zážitek, ale to podstatné, proč o tom mluvíme. Zítra v 18 hodin jdou do prodeje vstupenky, a to pro Ztracenou rodinu. Pokud v ní nejste, tak jdou do prodeje v 19 hodin. Všechno podstatné na marekstracen.cz.
2: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Rychlý internet s chytrou televizí Skylink a fakt silnou Wi-Fi za 439 korun měsíčně od United Networks. Sledujte prémiové sportovní kanály, filmy a seriály z videotéky Apple TV a Kanál Plus. Internet nyní na prvních 6 měsíců zdarma. www.u-n.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Ti nejlepší jezdí pro Klaus Timber. Největší výrobce palet v České republice hledá řidiče kamionu. Máme pro vás krásná auta a skvělý tým. Nabízíme oficiální férovou mzdu i volné víkendy. Více informací najdete na místounás.cz. Řidiči v Klaus Timber už se na vás těší.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
17: Já jsem nevinnej.
18: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
19: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
20: Bacha, Benka.
19: Z vězeňského prostředí.
21: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
19: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
22: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
23: Reklamy byly dlouhý.
24: No jo.
23: Z něčeho divokej západ zaplatit musíme.

0: David Guetta tady svým Stones and I a divoký západ s váma. Teď v tuhle chvíli konečně komplet. Druhý týden jsme tady s Bárou sami a už je nám smutno. David je na drátě, ahoj.
1: No ahoj, já vás zdravím, bo takže až po Prahu.
0: Yeah. Jo, a kde teď jsi?
1: Já jsem teďka aktuálně v Slovensku. Jsem tady na... prostě u moře.
0: Víme, Slovensko signál tomu evidentně odpovídá.
1: Ano, je to tak. Prostě koukám na moře a poslouchám divoký západ.
0: Ježiš, to je boží. Hele, já se musím zeptat, protože když jsi odjížděl, tak my jsme tady říkali, že jedeš dolů jako k moři a že se tam má zkazit počasí. Tak jak to tam vypadá a má cenu tam vyrazit na podzimní dovolenou, protože tady má být zítra naposledy hezky a pak se to zkazí?
1: Ale tady se to opravdu má zkazit, ale jenom na pár dní, asi tak na dva, opravdu pár dní, a pak zase přijde jako sluníčko 25 stupňů možná.
0: Hustý. To znamená, ty se vrátíš z dovolený, já si ji vezmu a odjedu.
1: Jo, tak já jsem to nemyslel.
0: No to je mě jedno, jak ty jsi to myslel, já jsem to takhle myslel. Hele, moc rádi jsme tě slyšeli.
1: Zpátky všechno, co jsem řekl.
0: Jak známe tvoje děti, musím se zeptat, už jste navštívili tamní nemocnice?
2: Je.
1: No, v Rakousku ano, tady zatím ještě ne.
0: Kolik stehů?
1: Zatím žádné, to je jako v pohodě, tříska pod nechtem.
0: Tak to je vlastně na vaše poměry jako dobrý. Hele, moc děkujeme, ano, rádi jsme tě slyšeli, užívejte teda zbytek dovolený a těšíme se na tebe příští týden.
1: Ahoj.
0: No tak videa, hele, budou mít taky ošklivý počasí, tak nebuďte smutný. Tady je Cher.

0: Måneskin. A tady je Hit Radio FM plus divoký západ. Slyšeli jsme Davida, slovo boží.
1: To si řekla hezky.
0: David se nám stále nachází tady na Slovensku, jestli jste mu úplně nerozuměli. Je to stát, kde není skutečně moc velký signál. My jsme tam byli několik let zpátky s Kačkou Skutkovou a s Davidem. Ještě tenkrát David neměl žádný děti. Boží dovolená. A pamatuju si, že teda takhle jako na přelomu září, října tam bylo ještě opravdu 30.
1: Takže pak jste jako se koupali, boží. Pohoda, krásná dovolená.
0: Jo, spálený, červený, tak jak to u mě bývá zvykem. Tak koukám na tu předpověď teď. Koukám teda na Chorvatsko. Nejezděte tam.
1: Jak to?
0: Jako 15 stupňů, 14 stupňů. Jako leda, že byste vyrazili třeba do Alp, podle mě tam musíme lyžovat.
1: Ale to chce jakoby pomalu zimní bundičko, viď?
0: Jako jo, no.
1: No to tady máme mnohem.
0: Jako zůstaňte doma, opravdu, jestli jste plánovali nějakou podzimní dovču, že někam vyrazíte, tak vlastně celý ten spodek jich bude prostě jako...
1: Ono to nikde není lepší. Já jsem se třeba podívala na Řecko, protože moje ségra se tam chystá příští týden na dovolenou a koukám dešť a 9 stupňů. No je to natury, je to natury, je to tak půjčit si auto a projet si to tam.
0: Možná na vodu tam vyrazit. Ale nevím, jestli si sebou můžeš vzít normálně kajak nějakej. No podstatný je, že to počasí u nás na víkend se zlepšuje, teď už je tam na sobotu 15 stupňů a sluníčko.
1: Yeah.
0: Halleluja.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
15: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Alex Veren. Ty nejlepší hity pro západ Čech. A taky aktuální zprávy. Ty pro vás chystáme. Přesně v 16 hodin si slovo vezme zase Bára. Ona si ho teda bere jako i v průběhu, jo? To se
1: přesně,
0: nebojte.
1: A neptá se, kdy si ho může vzít.
0: Ano, nicméně aktuální zpráva přímo z Mariánských lázní. Pátrá se tam po německém turistovi. Detaily pro vás máme, povíme vám je přesně v 16 hodin, tak buďte dál s náma. Další hity Cyril, taky Nek a nebo Christina Perry právě teď. I know I can't take one more step towards you.

0: Krásný odpoledne všem na západ Čech. Jdeme na zprávy, je tu 16. hodina, ladíte Hit Radio FM+.
1: No a je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na Chebsku. K nehodě tam došlo mezi Podhradem a Slapany, kde sjelo nákladní auto do příkopu. Silnice je průjezdná s opatrností. Dvě nehody máme aktuálně hlášené v Plzni, jedna se řeší v Bolevci na Plaské, kde jsou v sobě tři osobáky. Další je pak na Borek ve Folmavské ulici. Na obou místech se nárazově dělají kolony. A ještě Horažďovice, kde se nehoda pořád ještě řeší v Komenského ulici přímo na průtahu městem. Tam se nákladní auto s motorkou. S opatrností projedete. Pokud máte další aktuální info z dopravy, tak pište k nám na náš WhatsApp a posílat můžete i hlasovky. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Šéfe, došel matroš.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
3: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Záhadné zmizení německého turisty u nás na západě Čech šetří policie. Asi 40-letý muž odešel z hotelu v Mariánských Lázních, kde byl ubytovaný společně se svojí matkou. Na pokoji nechal jak mobil, tak i doklady. Pátrání probíhá u nás i v sousedním Německu. Areál někdejšího pivovaru v Karlových Varech Rybářích nabídne moderní bydlení. Promění se v novou městskou část, kde budou desítky bytů. Za projekt víc Miroslav Příkop.
4: Zhruba v listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat, to znamená první takovou tu realizační etapu, a to je zhruba 73 bytů, které začneme jakoby stavebně se stavebním dodavatelem na jaře, nějaký duben, možná květen příští rok.
3: Na zástavbu by měl navazovat park, který povede až k základní škole Šmeralova. No a teď jdeme na hokej. V Plzni se dnes hraje Liga mistrů a domácí tým se pokusí udržet vedení v soutěži. Nicméně o výhru bude nejspíš usilovat i soupeř švédská Skellefteå. Utkání na západě Čech začne přesně v 17:30.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
3: Podle předpovědi u nás na západě Čech taky zítra čekáme většinou jasno nebo polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 24 a 20 stupni. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
1: Máte štěstí, ještě nás nezakázali. Divoký západ pokračuje. Kuba Rada, David Brabec a Bára Purkartová jsou tady.
6: Je to tak, parádní odpoledne a krásný úterý. Je s váma divoký západ. No a my pokračujeme. Za chviličku nadělíme vstupenky na Katku Marie Tichou, a to v Klatovech, jestli chcete vyrazit. Připravte si WhatsAppy 720 870 237. Za chviličku si o vstupenky zahrajem.
1: Hit Radio FM+.
7: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

hity i na skvělý odpoledne. To je Hit Radio FM+, s váma je Divoký západ a taky dneska pro vás mám dva lupeny na koncert Katky Marie Tichý. Ta vystoupí už teďko v sobotu v MKSC v Klatovech. Otevírá se v 19 hodin, Katka s Benjis začnou hrát a zpívat od 8 večer. Katka a naprosto famózní zpěvačka. Jestli máte rádi, tak tam rozhodně nesmíte chybět. No a dva lupeny získá ten, respektive jeden z vás, kdo napíše na náš WhatsApp, chci na koncert číslo 720 870 237, tak pojďte napsat, držím palce.

0: to.
1: A tady je divoký západ Hit Radio FM+. Mám tady dva lupeny na koncert Katky Marie Tichý v Klatovech. Stačilo napsat na náš WhatsApp, chci na koncert, tak jdeme někomu udělat radost. Protože těch zpráv přišlo opravdu hafec. Hit Radio FM+, divoký západ, kdo tam?
2: Tady Ivča.
1: Ivčo, víš proč volám?
2: Vím, protože pro nás máte lístky na Katku Marie Tichou.
1: Jasný, doufám, že máš teďko v sobotu večer čas. Máš čas v sobotu?
2: Mám čas.
1: Nebo si ho uděláš. To podstatné, proč jsem tě vybral, ty si totiž psala, že by si vzala sebou dceru, ale ten důvod nechám, aby si řekla ty.
2: No jasně, protože mám dceru Kačenku, jmenovkyni, bude jí 10 a chtěla bych pro ní takovýhle překládko. A hlavně nikdy nebyla, že jo, na žádným koncertě, takže bych si to chtěla takhle dát.
1: Hele boží, takže dámská jízda.
2: To ví.
1: Kači, gratuluju, hlavně ať si to užijete, vydrž mi na drátě, měj se krásně, ahoj.
2: Určitě, děkuju moc, paráda.
1: Nemáš vůbec zač to podstatný, další lupeny zase zítra, poslouchejte.

0: Prasity. A za chviličku Enrique Iglesias, předtím ještě pohled na naše silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení dál trvá v Plzni Bolevci. Pozor na Plaské, kde policie šetří srážku 3 osobních vozidel. Kvůli silnému provozu se tam nárazově dělá kolona. Dál opatrně taky na Borech v Plzni, kde je nehoda ve Folmavské ulici. I tam se to nárazově štosuje. A David píše o nehodě v Chebu. 2 osobáky se tam srazily na křižovatce ulic Evropská Pivovarská. I tam proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na Děti ráje tour.
8: Bude vejdán.
9: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: boží houzír pořád mě baví a jen tak asi nepřestane. Tady je Divoký západ Hitrády a FM+. Zítra teoreticky poslední den, kdyby mělo být u nás na západě Čech jako hezky svítit sluníčko a teploty okolo 20 a vejš. Což znamená, ideálně si na zítřejší odpoledne vemte třeba půl dne volna. To bychom mohli taky.
1: To bychom mohli taky. Já teď akorát nad tím přemýšlím, co uděláš ty, když já ti řeknu, hele, tak, nevím, protože ty pro mě máš tip, viď?
0: No, vemte si půl dne volna, protože byla by škoda jako to prosedět v práci a nikam nevyrazit. Máme krásný tip. Na Plzeňsku se totiž objevil nový fotopoint. Je to gigantická lavička. Když se na ní člověk dostane, tak je opravdu jak trpaslík.
1: Proč říkáš, když se na ní dostane?
0: No, protože na ní musí se první vyškrábat, že? Ona je fakt jako obrovitánská. Jedna takováhle lavička, tak ta už je na Karlovarsku, kousíček od Horní Blatný a je vlastně úplně stejně gigantická, jako ta, která teď vyrostla u Plzně. A normálně prostě dole máš takovej, jakoby, takový schůdky, po kterých musíš na tu lavičku vylézt nahoru a je fakt monstrózní.
1: Takže výhled do daleka.
0: No a originální fotka.
1: Jako, no, já si to představuji, já fotit neumím, takže jako já bych měla co dělat, abych se tam udržela.
0: No ne, představ si, že celou tu fotku zabere ta lavička a ty seš takhle malinká.
1: Takhle malinká.
0: Takhle malinká. Kde ji najdeme? Kousíček od Malesic. Mezi
1: Vochovem a Chotíkovem, takhle tam v takové lokalitě a je to z Malesic cesta na Dolní Vlkýš. Takže není to daleko od Plzně, ale zároveň si myslím, že i zdaleka stojí za to přijet a udělat si krásný výlet.
0: Jenom abyste chápali, proč to říká Bára, protože já tyhle ty končiny vůbec neznám. Já dojedu vždycky jenom na Bory a tím prostě jako končím. Já jsem kluk z vesnice, tak se omlouvám. Alvaro Soler, krásný prosluněný odpoledne.

0: Pink a taky Rádio FM plus s váma. Hlavně teda divoký západ, zdravíme celý západní Čechy. Já vím, teď budem maličko provokovat, ale skončil Oktoberfest a byl velký.
1: Skončil velký a letos dokonce rekordní. Dorazilo skoro 7,5 milionu lidí.
0: Tomu nerozumím.
1: Ty davy, viď?
0: Já bych jako takhle, na jednu stranu bych to chtěl zažít, vidět, ale to pivo, teď se to nedá pít, to je rovnou jako do kanálu.
1: No, ona to asi pravda nebude.
0: Jak to v tom tupláku, kdy ti to z tepla, no, z větra, za ty peníze.
1: Tepla, z větra, drahý to je, skoro 400 za ten tuplák přepočtu. Jenomže, ono se ho vypilo skoro 7 milionů litrů piva.
0: Ne, podle mě to dělají záměrně. Oni ti to dávají do toho tupláku.
1: Ano.
0: Protože ti půlka přesně z větra, z tepla, takže to vyliješ do toho kanálu.
1: Přijdeš si pro další.
0: Vypiješ jenom půlku a tím jich vypiješ daleko více, ale musíš si zase koupit ten tuplák.
1: Takže reálná spotřeba jsme někde kolem 3 milionů, jo, takže to zase takový rekord nebyl.
0: Takhle, naštěstí, pokud jste nezvládli Oktoberfest a nechtěli jste tam, máme tady skvělou alternativu. Včera odstartoval Pilsnerfest, oslava tady našeho plzeňského ležáku, ježiši Maria. Celý týden to jede. Dneska se můžete těšit v pivním stanu v areálu Prazdroje na Imodium, večer DJ, taky pub quiz. Ve středu Kabát Revival West a harmonikář.
1: Dorazí
0: na pankráci.
1: Tam na tom vrchu, ale, no tak to vyrazíme.
0: Ale kompletní program je na prazdrojvizit.cz, tak mrkněte, žít to tam bude celý týden.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
9: Přesnost, respekt, soustředění, informace. Chcete získat zbrojní oprávnění v Plzni? Vyzkoušet si střelbu pod dohledem profesionálů? Nebo posunout své střelecké dovednosti na vyšší úroveň? Střelby, odborná školení, teambuildingové akce, předzkouškové kurzy a zkoušky. Vše na jednom místě. Rezervujte si svůj termín ještě dnes na střelnicekarlov.cz. To je Střelnice Karlov. První a jediná zkoušková střelnice v Plzni, když míříte na jistotu.
10: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
11: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
15: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
16: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
17: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Niko Santos, tady je Divoký západ, zprávy chystá Bára v 17 hodin, jestli bydlíte v v Konstantinových Lázních a máte děti, preventivně jim dejte pár facek. Jo, nějaký vyrostci tam zničili odpadkový koše, teď se po nich pátrá, jestli se do zítřka nepřihlásí, tak to půjde na policajty. Takže preventivně hned večer, jestli to náhodou nebyly detaily od Báry ve zprávách, už za chviličku, tohle jsou Rehab.

0: time. Boží Radio Ten, tady je Hit Radio FM+. Bára, zprávy, to dáme za chvilku, teď ještě pohled na naše silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte opatrní v Plzni. Nehoda už se pomalu došetřuje na Plaské v Bolevci. A brzy plynule projedete taky skrz Horažďovice, kde se nehoda dnes odpoledne stala v Komenského ulici. Pokud máte info ještě o jiné nehodě nebo uzavírce, která vás překvapila anebo zdržela, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
9: www.pubec.cz.
10: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a ubrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
3: On air.
11: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Konstantinkám došla trpělivost s nevychovanou mládeží. Lázeňské město dlouhodobě čelí vandalům. Jak aktuálně uvedlo na svém Facebooku, zatím neznámí pachatelé ve městě poničili několik odpadkových košů. Všeho si naštěstí všimli kolem jdoucí. Viníci se mohou ozvat do zítřejších 15 hodin na radnici, poté si případ převezme policie. Železnice v Česku je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet vážných nehod klesl téměř o 40%. Stále ale zůstává jedno problematické místo a tím jsou železniční přejezdy. Víc za drážní úřad Pavlína Straková.
12: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
1: A problémem zůstávají také vlaky, které projedou Návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 180 případech, podobně jako o rok dřív. Český fotbalový nároďák dnes zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Od 8:45 naši nastoupí proti Anglii. Po třech porážkách v Lize národů se dnes ve Wembley pokusí poprvé bodovat. V úvodním vzájemném duelu v Praze Češi podlehli Anglii 0-2, tak dneska držíme palce.
13: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
1: Babí léto se u nás na západě Čech ještě neloučí. Taky zítra bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty odpoledne vystoupají mezi 20 a 24 stupňů. Slovo si opět bere Kuba Rada a pokračuje úterní divoký západ.
3: Hit Radio FM+.
0: A taky těžká pohodinda. Používá se to ještě vůbec to slovo?
14: Já to používám.
0: Jo? Tak hezkou pohodindu z Coldplay.

Sliboval jsem Veronu a taky jsem to splnil. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Zítra po devátý pro vás opět budeme mít dárkovou kartu na nákup v OC Rokycanská v hodnotě 2000 korun. A i dneska budu tak hodnej, že vám povím tu soutěžní otázku, kterou pro vás zítra Barča bude mít. Jo, zítra to bude o jídle. Co si budem? Otázka, co můžete udělat, když vám při nákupech v OC Rokycanská vyhládne? Buď to z A, připravit si svačinu v oddělení domácích potřeb. Zajímavý. Doufám, že je tam i paštika. Za B, zajít do restaurace a vydávat se za profesionálního ochutnávače. A nebo za C, vybrat si z několika restaurací, kaváren a občerstvení. Správně. Jasně, je C-čko, ne, že si nabalíte řízky s teplou okurkou, prosím vás. Takže jestli chcete dárkovou kartu do OC Rokycanská v Plzni na nákupy v hodnotě 2000 korun, taky zítra dopoledne poslouchejte Hit Radio FM+, protože si tu kartu budete moc vyhrát. Další hity Avicii a nebo Rose a Bruno Mars právě teď.

Některý rádia mají odpolední show. My máme Divoký západ. Kuba, David a Bára. Divoký západ Hit Rádia FM Plus až do 18 s vámi.

0: Avicii, Sandro Cavazzano a za chviličku taky Nickelback. Jedna pozvánka na víkend, luxusní záležitost, že mají v Chebu obecní pec, tak to už jste od nás asi slyšeli. Jmenuje se Golem a během léta se pravidelně zapaluje a peče se v ní pizza, chleba, sladký, hele, všechno možný. Teďko v sobotu se bude letos zapalovat de facto naposledy. V 7.00 jí zapálí a vy si tam můžete upéct nejenom pizzu, ale i chleba. Pokud náhodou neumíte vlastní těsto na chleba, není problém. Najděte si na Facebooku obecní pec Golem, je to normálně facebooková stránka. Když je budete kontaktovat, oni pro vás to těsto budou mít, hele. No a můžete tam být celý odpoledne, protože od 3:30 do té pece narvou třeba trdelníky. To je prostě boží. Takže užívejte sobotu. Další tipy, tak ty si dáme ještě do celý 100% mrknem na to, kam vyrazit.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy a aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
10: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
9: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
11: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Když

Alfarben, Fade In, návrat do Německa, tedy respektive výlet do Německa, návracem k nám zpátky teďko. Dneska po 18. pro vás opět chystáme Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. let. Outcast, to je moje mládí. Báry mládí, to jsou Roxette. No a budou třeba ještě Tears for Fears. Mimochodem, jestli máte rádi staré vykopávky, naše internetové streamy Hit Radio 80, Hit Radio 90, můžete poslouchat celý den. Najdete je na našem webu. Teď další vzpomínka, návrat na přelom milénia. Eminem a Rihanna, Love the way you lie. Just

0: Cinderelou nám to tady rozzářil. Za chviličku Linkin Park, Hit Radio FM Plus je s váma a máme pro vás tipy na to, kam se podívat o víkendu. Kam vyrazit? V Depu 2015 pokračuje interaktivní expozice do těla. A jestli máte zvídavý děti, tak 100% vyražte. Proměníte se v takovou malou buňku a budete putovat tělem. Hele, 100% doporučujeme. Vstupenky, tak ty hledejte na depo2015.cz. Bude to tam mimochodem až do srpna. Takže když to propásnete tenhle víkend, ten další klidně můžete. No a mám pro vás ještě jeden mejdan pod širým nebem. Příští víkend, 17. října, na koupališti v Tlučný, nás čekají 90. Hele, začátek je v 8 hodin večer a schválně, kdo tam do těch 3 vydrží. Tak se tam vidíme.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj, země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopí, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

speciální koncerty pěkně venku, na místech, kde to má rád a kde prožil i své dětství. Třeba na sjezdovce, protože se tam učil lyžovat. Zítra jdou do prodeje vstupenky, tak nezapomeňte, v 18 hodin pro ztracenou rodinu, v 19 hodin pak i pro ty ostatní. Já se loučím, mějte se krásně, no a docelý ještě další hity. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dál pokračuje v Karlových Varech, opatrně ve Studentské ulici. Pohybují se tam silničáři a budou ještě zhruba 3 hodinky. Projíždějte tam s opatrností. A další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Monterrey není jen plena.

0: to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a ubrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
4: Že pro seniory 65 plus chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měli do České republiky vlastně další vakcíny za během října a začátkem listopadu.
3: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadu je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
5: Je to tu! 10. října jedeme ve Škodalendu velkou cenu města Plzně v cyklokrosu. Závod světového poháru. Buďte u toho! Více na cyklokrosplzeň.cz.
3: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný večer, 6:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Tears for Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně na den, přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu daný už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky a jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svoji babičce. Já jsem jí dneska volala, dost možná i poslouchá, takže zdravíme, ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě, ty jsou totiž nachystaný.

0: Urban Cookie Collective, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budeme užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký nový prší plášť. Vždycky na tom musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chceš vidět přímé přenosy Premier League, La Ligy nebo Bundesligy? Zajímá tě plzeňská Viktorka a další české fotbalové kluby v pohárové Evropě? Vyber si Skylink Live TV, exkluzivně od United Networks. Balíček Kombi Plus s kanály Nova Sport, nyní na jeden měsíc zdarma. www.u.nc.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teď totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, natož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

Bruce Springsteen to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Radio. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyším, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih, jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši, no. A to máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď, pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Doufám, že si to užili nejen všechny Kláry Činasky v éteru Hit Rádia. A včera se stala strašně krásná věc. Možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan, takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci, jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší, 113. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko, jo? Protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117, jo? Tak budem držet pěstí, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy. A posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, páč si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

0: Tohle jsou Texas in our lifetimes. To s Hit Rádiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet, opravdu. 19:15, doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám, to jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný, je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat, to je win-win, dáme si je za chvilku, k tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.
1: Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťužek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
12: Tuto topí?
13: Kde?

0: www.radiohaus.cz. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chris Isaak a Wicked Games. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky umělé inteligenci. Ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda. I tak si myslím, že bychom to si neměli přehánět, ale tohle je velkolepý. Jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno. Jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu. Mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo, a bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí. Očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo. Taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, že jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný, jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistupila k производству komputerov Personální sputnik.

0: Jenom láska. Janek Ledecký právě teď na Hit Rádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší. Jo, no a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Daniel Procházka, výkonný ředitel společnosti Doosan Škoda Power. V čem je jejich výroba turbín tak výjimečná, že patří mezi nejlepší na světě? Co musí člověk umět, aby mohl v Doosanu pracovat? Jak probíhá spolupráce Doosanu od mateřských škol až po univerzitu? A jak vůbec vypadá pracovní den výkonného ředitele? Dozvíte se v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než...

0: To nejlepší ze začátku nového tisíciletí. Největší hity z let 2000 až 2009. Hit Radio Millennium. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.

hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu, za chvilku Evanescence a právě teď White Town a Your Woman. Tak jdem na to.

0: Tohle jsou Evanescence v éteru Hit Rádia.
1: No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo? A policisté vás odnesou jako roli koberce. A takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

0: Van Dijk s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech. Hele, zítra už je středa. Jo, to už je skoro vlastně pátek, když přihmouříte hodně oči. Hodně oči. Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo. Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto CB, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz Auto CB, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119.

a Ameno. Jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, v Anglii ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda. Jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme. Ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy. Začínáme 20:45, držte se, jo. Žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je. Anglie je extrémně silný tým. No a můžeme doufat. Pač doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo. No a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity. Tohle už jsou Ace of Base.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: s námi na Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy, čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost. Ano, dámy a pánové, už za chvilku Metallica a Nothing Else Matters. Tak se mějte krásně a ahoj.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firma na zážitky.cz.

0: Kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: zlepši si náladu.
1: Aj.

0: mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hit Radio. Hit Radio. Shine bright like a diamond.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG Okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG Okno Třemošná.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Radio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.

0: od srdce belabel.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Fiat. www.aspekta.cz.
3: Taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?

Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí.